0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Je, pane provozní, co tu děláte?
4: Já tedy dodržuji kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
3: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
5: No dovolte.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupino. To by ses musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před infarktem tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Jenom který klíč je od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních.

se, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozflátá se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka, madame Curie Sklodowska, sko?
1: No.
0: Rock Radio. Konec legrace.

72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.

DABu i FM nebo na radia.cz.

Dexter's Bridge. Hello, sweetheart.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí, u nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc a vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha, zábava na celý den.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštíví v první polovině října Indii. V programu bude mít bilaterální jednání s ministry průmyslu a obchodu, železnic nebo informací a vysílání. V rozpisu vládních letů je nově také cesta ministryně financí Aleny Schillerové do Irska. O tom, jestli bude druhý cizí jazyk v základní škole pro žáky povinný nebo volitelný, rozhodne škola ve svém vzdělávacím programu. Nabízet ho ale bude muset nejpozději od 7. ročníku. Vyplývá to z dopisu, který poslal ředitelům základních škol ministr školství Robert Plaga. Školy budou moct nadále vyučovat angličtinu od první třídy, nebude to ale povinné. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy porazili Červenou zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy čekáme přibývání oblačnosti postupně s přehánkami, místy taky bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty naměříme mezi 28 až 32 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 26 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně na D1 ve směru na Ostravu u Brna na 196. kilometru se řeší nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a bouralo se taky na D7 na trase Praha Chomutov na 58. kilometru.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Hezký pátek vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: 3 minuty po 6. v pátek 28. srpna. Jestli mě můj smysl pro kalendář neklame, tak je to poslední srpnový pátek.
5: U mě je to pátek.
4: Je to pátek, takže hurá. Ale kromě toho teda srpen už se blíží ke svýmu závěru. Před námi poslední víkend 31. v pondělí a pak už nazdar bazar 1. září. Pojďte mi deprese a za chvíli Vánoce.
5: Já odjíždím na 14 dní do Francie, tam to snad bude hezký.
4: Já taky doufám, že to tam budeš mít hezký a doufám, že nám budeš posílat nějaký fotečky a videjka a otravovat nás online vlastně tak, jak to děláš každý den.
5: Ano, samozřejmě, aby měli ty zoufalci na Facebooku kam nablejt, takže nebojte se, bude kam blít a budu mít koho blokovat.
4: Anabel tady právě totiž objevila včerejší dávku hejtů na Facebooku a já samozřejmě musím uznat, že to je teda strašná soda.
5: Jako lidi, prosím vás, přemýšlejte, nejdřív si stoupněte přes zrcadlo, podívejte se, co tam vidíte a pokud vypadáte jako včerejší vynešený odpadkáč, tak nepište, prosím vás, žádné poznámky na sociální sítě, to nevhodný. Děkujeme.
4: Není nic, abych šel radši na muziku. Dáme si Panoptiko, Noc v opeře.

0: Black Sabbath, Iron Man, podle toho pak pomenovali ty filmy s tím takovým, jak byl oblečený ze šroťáků, takový ten červený panáček, housatej. Jak pak umřel v tom filmu jednom. Je 13 minut po 6. Při pátku posloucháte rokovej rozjezd, přátelé, a my si jdeme i dneska naposledy něco rozdat.
1: Ano, kdo by si chtěl v sobotu užít nějaký mecheche, tak tady máme dva lístky na vinohraní. Vinohraní, vlastně není to vinohraní, ale vinohraní. Pardon, je 6 hodin ráno. Ve Vinu 29.8., to znamená zítra v sobotu v areálu Vinium ve Velkých Pavlovicích, hrajou tam Panoptiko, Desmod, Turbo a Argema.
0: Včera jsi říkala ve Velkých Pardubicích. To už
1: a dneska
0: jinde.
1: Jsem řekla Pavlovice, no, tak dobrý, tak jsem to opravila.
0: Přestěhovali, jo.
1: Oni to změnili, tu adresu.
0: Aha. A ve Velkých Pavlovicích je víno, ve Velkých Pardubicích mají perník, já bych radši ten perník a koně. Takže i koblihy. Každopádně, přátelé, pokud byste nechtěli koblihou, ale chtěli byste pěkně dvojku vína 10x za sebou a pak někde najebaný tancovat u pódia, tak si napište Olupeny do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, připište telefonní číslo, a protože je dneska pátek, tak rozdáváme už po 7:30, takže máte poslední hodinku a půl, dejme tomu.
1: Ano, takže si pište, držíme palec.
0: A my už si dáme Scorpions, Still Loving You na Rock Radio.

0: Kiss in Dynamite na Rock Rádiu v 6 hodin a 25 minut. Nestíháme, máme zpoždění. Dlouhý písničky.
1: Až vejkám mesi, takže se mi to hodí.
0: Dobrou chuť, papej dál. Dáme ti za chvíli Luci, rouháš se bohům, to je pro tebe.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
14: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Je 6 hodin a 33 minut, nestíháme, máme zpoždění, to bude asi téma dnešního dne.
1: Ano, rouháš se bohům, že jsi ještě nepustil zprávy.
2: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po 6:30 jdeme na rychlé zprávy. České dráhy v závěru letních prázdnin posílí železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, hlavně na linkách z Moravy do Prahy. Dopravce zároveň vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Moldavsko ve čtvrtek slavilo výročí nezávislosti. V hlavním městě bývalé Sovětské republiky Kišiněvu se uskutečnila vojenská přehlídka za účasti více než 2000 vojáků a asi 100 kusů vojenské techniky. Přehlídku zahájily čestné jednotky z Česka, Francie, Itálie, Litvy, Polska, Rumunska, Spojených států a Ukrajiny. Fotbalisté Jablonce v odvetném utkání čtvrtého předkola konferenční ligy porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Hradec Králové v odvetě podlehl doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy čekáme přibývání oblačnosti postupně s přeháňkami, místy i bouřkami, nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Stále pozor na D7, pokud jedete na trase Praha-Chomutov, na 58. kilometru se srazily dva osobáky.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
2: Rock Radio.
0: Zuzko, díky, to bylo velice rychlý, tak to mám rád. A teď už zase muzika.
1: Ty to jinak neumíš, ne, že to máš rád?
0: No nebo tak, no, ode mě holky nic jiného neznají, ale to nevadí, já už jsem starý, já už na to mám právo. Teď už AC Blesk DC a Money Talks.

0: Vinový kulendárium.
1: Máme 6 hodin 39 minut, pátek 28. srpna. Pojďme se podívat na dnešní oslavence. Svátek slaví Augustín, případně Augusta, Augustína, August a Pelágie.
2: Nebudeš tomu věřit, ale Pelágii ani Augustínu neznám.
1: Nebudu, no, já jsem čekal, že mi řekneš, jo, Augustín, ten mi dělá nechty a Pelágie, ta bydlí u nás v prvním patře.
2: Ne.
1: Dobře. No, tak je vidět, že prostě některý jména už nejsou moc běžný, nicméně pokud znáte nějakýho Augustína, tak mu přejte všechno nejlepší. Jinak dneska slaví narozeniny třeba americký herec a muzikant Jack Black, je mu 57 let, milujeme ho. Tenacious D, pokud znáte film Škola roku a spousty dalších, tak ho zdravíme, přejeme všechno nejlepší. No a potom tu máme dva muzikanty, už jsme zase přes 70, nádherný. 78 let, americký bubeník Danny Serafin, původní bubeník a spoluzakladatel kapely Chicago.

0: Takže přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Mě vždycky zajímalo, jak bych zněl, kdybych denně vytáhl 3 kartáče cigaret, tak nějak takhle.
2: Takhle, jako nekuřečka Anabel.
0: Tak ty se snarodila

0: Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
0: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Rock Radio.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 9,5 minuty zbývá do 7 hodiny ráno. Zuzko, máš něco, co se ti tam nevejde?
2: Mám tady zprávu pro všechny milovníky žvížátek, zejména pejsků. Studie Vídeňské univerzity zjistila, že psi při pohledu na usměvavé lidské tváře vykazují zvýšenou aktivitu v části mozku spojené s odměnou. Takže výsledky naznačují, že úsměv může být pro psa příjemnou odměnou, podobně jako třeba pamlsek nebo pochvala.
3: Jezis, já se na budáčka usmívám pořád. Takže ten je permanentně odměněný.
2: Tak krásný.
3: Milácek můj.
1: Budete šišlat ještě chvíli?
3: Já kdyby všichni byli ráno tak roztomilí jako můj pejsek, tak by ten svět byl úplně nádherný, bych chtěla říct.
1: Jako je pravda, že kdyby jsme se chovali jako psi a byli nadšený jako psi a měli jsme ten svět radši, tak by tu bylo hezčejc, takhle hezky česky řečeno.
3: No.
1: Že lidi by potom nebyli takový nenávistný pič. Zlí lidi.
2: Ano.
3: A nebyly by takový dementi jako Dušan Veníček z Třince, který píše hnusný komentáře na Facebook: Dušane, běž si lehnout, prosím tě.
2: Ten jako stále píše, jo?
1: Možná ještě spí.
3: To je zase nějaký novej, ten vypadá, že rodiče byli sourozenci a byl splozený někde u jaderního reaktoru a ještě mu to svítila nějaká ovce, takže jako já se nedivím, že takovýhle lidi své frustrace pak jako řešejí na sociálních sítích psaním hnusu ostatním lidem, on nic jiného nemá na práci.
1: Hele, myslíš si, že se ty pejsci teda smějou i na tyhle ty lidi, co
3: myslím
1: se narodili
3: si, že ne,
1: u Černobylu?
3: Myslím si, že Buráček by mu prokoustepnul a nablil by mu do ksichtu.
2: Máš ale hodnýho pejska.
3: Víš, on pozná dementy.
1: Já bych se ho hned podrbal. No tak, jak jsme začali pozitivně, tak samozřejmě pozitivně pokračujeme.
3: Ano.
1: Takže Zuzko, díky, Ani, díky, za chvíli 7 hodin zprávy, tak Survivor a Burning Heart na Rock Radio.

0: No zrovna začne solo, když člověk zakousne snídaní. Za dvě minuty máme 7 hodin ráno.
1: Co máš dobrý, jo?
0: Já mám, prosím tě, dneska tu nějakovej sendvič.
1: Jo, tak jsme rádi, že jsi vzal zase něco vonavýho, jako syrečky, cibule a tak. Honzík to má rád.
0: Syrečkovej salát plánuju v pondělí.
1: Jo, tak ještě, že jedu v úterý na dovolenou. Nemůžeš si to vzít až v úterý, ať si to už je tady Zuzka beze mě.
0: Já nevím.
2: Ne, nemůže.
1: Ne, můžeš si to se mnou, no tak dobře, tak v pondělí syrečci a teď zprávy.
0: Už za chvíli.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí, u nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc a vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha, zábava na celý den.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stounu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.
7: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké páteční ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Umělou inteligenci v současnosti využívá 59% českých firem. Je to o 14% bodů víc než v minulém roce. Většina firem ale AI zapojila do jediné oblasti, nejčastěji do administrativy nebo do marketingu. Vyplývá to z letošního průzkumu pro poradenskou skupinu More Czech Republic. Řidič po středeční tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku nadýchal přes 3 promile, vezl 5 dětí. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro usmrcení z nedbalosti. Není ale vyloučeno, že právní kvalifikaci ještě rozšíří. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Petr Vala. Osobní vůz vyjel ve středu dopoledne mimo silnici a narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí se zranilo, 4 z nich jsou děti. Při povodních Nepálu zemřelo podle nejnovější bilance 469 lidí. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu se pohřešuje téměř tisícovka lidí. Z nich většina jsou turisté a v Číně 558 lidí. Přívalová povodeň zasáhla oblast oblíbenou mezi turisty a poutníky na hranici Nepálu a Tibetu a zřejmě ji vyvolala odtržená část ledovce. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé, celkově má 4 mistrovské tituly.
9: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy bude oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami, deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech bude o něco chladněji kolem 26.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V Jablonci nad Nisou se bouralo na Podhorské ulici, kde se srazily dva osobáky a nehoda se řeší taky v Olomouci na Střední Novosadské.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
9: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať se na vás dneska usměje nějaký krásný pejsek a všichni retardi, ať skočí do zdi, vám se Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 3 minuty po 7 v pátek 28. srpna. Holky, mám otázku, takovou technickou. Myslíte si, že když tady koušu tento nějakovej sendvič a u toho potom dejchám do toho mikrofonu, tak ten mikrofon potom dalším kolegům bude smrdět jako domov?
1: Já doufám, že ano.
0: Taky doufám.
2: Hlavně, když do něj krkáš pravidelně.
0: To nedělám.
2: Ne, vůbec.
1: Tak to si přehnala, Zuzi. Teď bude naštvaný.
0: Zuzka tady na mě prozrazuje věci, které nejsou pravda. A nabil se tomu 5 minut směje. Hrozný.
1: Takovýho se nestalo.
0: No nic, pojďme si rozdát za půl hodiny poslední 2 lupeny na vinohraní ve Viniu, přátelé.
1: Ano, máme tady 2 kusy lupenů, takže pokud je chcete, napište nám do Messengeru, hraje tam Panoptiko, Desmod a ještě další 2 kapely, které jsem zapomněl.
0: Turbo a Argema.
1: Jo, výborně. Takže pokud chcete zítra se poveselit a máte to kousek nebo vám nedělá problém dojet, tak nám napište na Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a už za půl hoďky sedejte mobil.
0: A můžete se veselit ve Velkých Pavlovicích, to bychom asi mohli ještě dodat.
1: Jo, ty moje Velký Pardubice.
0: Velké ano. Pardubice, nebo Malý Hradec Králové. Tak ať tam nebo tam, napište, za půl hodiny to rozdáme. Teď už 3 sestry a já jsem Eleš.
9: Rock Radio.

0: Europe, I'll cry for you, budu pro tebe ronit krokodýlí slzy, zpívají v 7.13 na Rock Radio. Samozřejmě, sypíš.
1: Příští týden už.
0: Ano. Dneska je pátek 28. srpna a my budeme ronit jiný slzy. Dneska se totiž slaví nejvýznamnější mezinárodní den ze všech. Pojďme si přiznat, že když posloucháme všichni rádio, tak to opravdu není proto, že by nás zajímali keci moderátorů, že by nás zajímala muzika, která chodí 10x denně v tom rádiu. To nás nic z toho nezajímá. Zajímají nás reklamy.
1: Samozřejmě.
0: Kvůli těm to posloucháme. Mně přijde vtipný, že nám často posluchači píšou, že třeba tato konkrétní reklama je opravdu hrozně, nemám proto slušný pojmenování, a jestli bychom ji třeba nemohli dát. A já většinou nevím, o kterou reklamu jde, protože abyste rozuměli, my máme x vysílačů a na každém tom vysílači běhají trošku jiný ty reklamy. Takže často, když nám píšete třeba z nějakého koutu republiky, třeba z Horního Maršova, tak my opravdu nevíme,
1: co že... tam zrovna odehrálo za reklamní blok.
0: Ano, ano, že prostě to, že tam je nějaká písnička o secondhandu Jeřábek a syn, to my nevíme. Protože tady u nás hraje Lidl.
1: A to musí dobrý sekáč, stavíme se tam spolu.
0: Já bych
1: Jeřábkovi a synovi, já bych jela taky.
0: A musím teda samozřejmě říct, že ano, někdy naše obchodní, na obchodním oddělení mají pomatení smyslu o ty reklamy, které tam dají. Jsou jako fakt super, třeba jak tu teďka půl roku běžela taková
1: já
0: ta reklama.
1: Já kafe z gorilí pindy.
0: To je dobrý, to je ještě dobrý, jako. Takový to vyšetření těch hemeroidů, že si máš nechat
1: jo,
0: jako...
1: Jo, proktoklinik.
0: Projet kaďák, tak to je trošku to složitější. Musím říct, že mi trošku chybějí. Já jsem chtěl být slušnej. Chci říct, že mi trošku vadí devadesátky, protože v 90. letech byly ty reklamy takový, jako že si ještě dovolili hodně na tu hranu. Já strašně miluju reklamu, kterou když se natočil třeba Milan Steindler, to si určitě pamatuješ, jak tam ten frajer natírá ten plot a ta bába mu tam říká, ale Romane, až to budeš natírat příště.
1: No jo,
0: ale
1: maminko, říká, vy už tady nebudete.
0: Až to budu natírat příště, vy už tady nebudete.
1: Já miluju tady ten nekorektní humor, což už si asi u nás, naší dvojce lidi všimli, že my dva a nekorektní humor jsme jedna
0: kamarádi.
1: Rodina.
0: Jedna rodina jako bratr se sestrou a jejich děti.
1: Jinak je taky den motýlku a den červeného vína, takže si můžete bezstarostně ožrat hubu červeným a oslavit tento svátek.
0: Takže slavte pátek hlavně, protože páteček, že za chvíli jdem domů. A pojďme na další muziku.
1: Dneska je páteček, kdo se těší na večer a my si dáme hard.

0: Gamma Ray na Rock Rádiu s peckou It's a Sin. Je to syn v 7 hodin a 24 minut, říká bratr sestře u porodu.
1: Já miluju tvoje angličtiny.
0: Pardon, já si založím normálně vlastní kurzy.
1: Já chci a na ně chci chodit, prosím.
0: Ty je budeš mít samozřejmě zadarmo. Ještě mi možná, jako ještě ti možná budu platit, aby tam někdo chodil.
1: Já chci říct, můžu tam dělat asistentku.
0: Prosím. Já jsem chtěl říct, že dneska ještě hezký jeden mezinárodní den, který mě baví jako ajťáka, a ten se jmenuje Závoď svojí myší kolem ikon na ploše.
1: Fakt, jo. Hmm. Jakože tam máš dělat kolečka jak magor.
0: No, že vezmeš myšel, tak budeš trandit, dokavať ti buď neupadne, nebo nebudeš mít karpální tunely.
1: Tak dáme si závody za chvilku.
0: Já bych dal.
1: Tak jo.
0: Tak my dáme závody a vy si dejte za chvíli Harley. Smutku dávám s Bohem, protože jezdím myší po svý sestře.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
15: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
14: Mají i pořádný stroje?
15: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: Harley Smutku dávají s Bohem 2 minuty po 7:30 na Rock Rádiu.
1: Říká, jdeme, jak kdyby se něco dělo, no, jsou zprávy, no.
0: Ty, já jsem říkal jenom 30.
1: No, právě, ale jakým tónem? 30!
0: Až tak promiň, dělej!
2: Odveste babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnovej víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace zahubičku.cz. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po 7:30 jdeme na rychlé zprávy. České dráhy v závěru letních prázdnin posílí železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, hlavně pak na linkách z Moravy do Prahy. Moldavsko ve čtvrtek slavilo výročí nezávislosti. V hlavním městě bývalé Sovětské republiky Kišiněvu se uskutečnila vojenská přehlídka za účasti více než 2000 vojáků a asi 100 kusů vojenské techniky. Přehlídku zahájili i čestné jednotky z Česka. Fotbalisté Jablonce v odvetném utkání čtvrtého předkola konferenční ligy porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Hradec Králové v odvetě podlehl doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy. Čekáme přibývání oblačnosti postupně s přehánkami, deštěm, místy i bouřkami. Nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze opatrně na nehodu, která se řeší na Černokostelecké ulici, srazily se tam 2 osobáky a 2 auta v sobě jsou taky na Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky. A teď už Linkin Park, jejich Breaking the Habit, což samozřejmě přeložíme jako rozbíjet habit.

0: Linkin Park, rozbíjení habitu, 8 minut po půl osmí v pátek na Rock Rádiu.
1: Ano, a my vám teďka rozhodíme habit tím, že vám dáme dva lístky na vinohraní, takže mobily do ručky.
0: Eso, peso.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak?

0: Jánko, my tě zdravíme. Prosím tě, jenom mi řekni, jak ti říkají doma, jaký máš rád pomenování?
1: Různě, všechny varianty snad.
0: Všechny varianty, nic ti nevadí?
1: Ne, vůbec.
0: Tak v tom případě gratulujeme Pepíčku, já ti budu říkat aspoň takhle. Prosím tě, Dubňany, kde to je, jak je to daleko na Vinohraní do Pavlovic?
1: Dubňany jsou uhodaní, ale já to mám nějakých 25 kilometrů.
0: No to máš kousíček, tak to jsme se trefili.
2: S kým vyrazíš?
1: S manželkou, ta bude radost chtěla tam jet, takže...
2: Takže to bude překvápko, poslouchá nás manželka?
1: Překvápko, jo.
2: Takže neposlouchá Rock Radio, takže se to dozví až od tebe.
1: Teď momentálně určitě ne, no.
0: A prosím tě, s takým pádem teda počítám oba rockeři, tam je, bude tam Panoptiko, Desmod, Turbo, Argema, která z těch kapel je vám srdci nejbližší, na kterou tam půjdete propotit trenýrky.
1: Tak manželka určitě je jednoznačně Panoptiko. A já taky.
0: Hezký, hezký, tak to budou kluci z Panoptika moc rádi. Hele, a když jste přemýšleli o tom, že tam pojedete, už jste tam někdy byli na Vinohraní?
1: Ne, ještě ne, to je to poprvé.
0: Ještě ne, no tak aspoň premiéra taková dobrá, tak snad to nepřeženete, prosím tě, a když budete celou sobotu pařit, co potom budete dělat v neděli?
1: Asi vůbec nic.
2: No hlavně tam můžete oslavit dnešní svátek červeného vína.
0: Ano.
1: No, já moc vína nejsem, takže...
2: Uděláš výjimku.
1: Dobře.
0: A manželka je vínová?
1: Manželka ti dá určitě.
0: A ty si dáš teda pivečko?
1: Určitě, já dám pivu.
0: Jasně. Tak Pepíčku, ještě jednou gratulujem. Moc si to s tvojí paní užijte, klidně nám potom napište, jaký to bylo, pošlete nějaký fotky. Přejeme vám samozřejmě hezký víkend, na zdravíčko a zase někdy se ozvi, budem rádi.
1: Jasně, děkuju moc.
2: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
0: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No a teď už pomaličku.
2: A já zprostá jsem si kvůli tebe oholila nohy.
4: A ucpala si celý odpad.

0: Kapela Inkubus na Rock Rádiu 10 minut před 8. Inkubus česky znamená v Kubovi. Tohle byl song Anna Molly, což je Anička Molinová, kterou potom přeložil že Dan Landa do svého songu.
1: A my teď budeme v Marcelovi.
0: Ježiš, fuj.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Přátelé, čas letí jako splašený, malá bublinka oslavila ve středu své druhé narozeniny, teda ona se ve skutečnosti jmenuje Sára, ale Ocko jí říká bublinka a je to ve svých dvou letech dost možná jedno z nejcestovalejších dítek světa. Vždyť už viděla Japonsko, Čínu, Mexiko, Thajsko, Itálii, Maledivy, Gruzii nebo Itálii a aktuálně se nachází ve Spojených státech. Ona má, malá Sára, cestování, tak říkají v rodném listě. Už její narození byl solidní cestovatelský tanec. Její otec, Marek Slobodník, se ještě dva dny před narozením nacházel v Mongolsku, ale protože slíbil, že bude u porodu, aby podpořil manželku Soničku, tak i to je příběh, který stojí za vyprávění. A poslechnout si ho budete moci už zanedlouho. Marek totiž vyráží na přednáškové turné trojkolkou do Mongolska. Celé to odstartuje 19. září na Sokolovně ve Křelově. To bude takový předkrm. Spolu s ním o cestovatelských zážitcích v Křelově povypráví Patrick Matthew a Antonín Tony Růžek. To hlavní turné začne 27. října a Marek přijede nejen o narození malé Sáry, popovídat například do Znojma, Valmezu, Opavy, Zlína, Plzně, Brna, Prahy, Jičína či Olmiku. Vzhledem k tomu, jak jsou Markovo přednášky oblíbené, o nich mluvím už teď, abyste měli čas si zajistit své místo a taky, abychom malé bublince mohli popřát veselé narozeniny nebo stylově Tarsen Erden Men Kyrgyz.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Ugly Kid Joe, Everything About You, všechno o tobě minutu a půl před 8 hodinou na Rock Rádiu.
1: Ošklivé dítě Joe.
0: Ano, Joe je vlastně Jirka.
1: Takže malej ošklivý Jirka.
0: Malej ošklivý Jirka, no takovej ti určitě taky dneska psal.
1: Na Facebooku tam bylo několik malých ošklivých Jirků, Pepů, Karlů a tak. Takže zdravíme a dáme si zprávy.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezarujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Hezké páteční ráno, máme minutu po 8, jsou tu zprávy. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštíví v první polovině října Indii. V programu bude mít bilaterální jednání s ministry průmyslu a obchodu, železnic nebo informací a vysílání. V rozpisu vládních letů je nově taky cesta ministryně financí Aleny Schillerové, a to do Irska. O tom, jestli bude druhý cizí jazyk v základní škole pro žáky povinný nebo volitelný, rozhodne škola ve svém vzdělávacím programu. Nabízet ho ale bude muset nejpozději od 7. ročníku. Vyplývá to z dopisu, který poslal ředitelům základních škol ministr školství Robert Plaga. Školy budou moct nadále vyučovat angličtinu od 1. třídy, nebude to ale povinné. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, které už před 2 dny zasáhla ničivá povodeň. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy porazili Crvenou zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze.
14: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy bude oblačnosti přibývat, postupně se přidají přehánky, déšť a bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 26 stupňů.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
13: Na D8 se bouralo ve směru na Prahu na 43. a půltém kilometru a v Praze se řeší nehoda na Českobrodské.
12: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
14: Rock Radio, rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Abyste si s námi užili dnešní poslední hodinku, vám přeje Honza,
1: Anabel
13: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8 v pátek 28. srpna. Já tady teda musím narovnat jednu věc, kterou jsme tady plácli před 8. Samozřejmě Joe je Josef, neboli Josef, neboli Pepa. Jiří je George. Jo, nejsem zase úplně blbej, že bych to nevěděl, ale dělali jsme si tady z toho srandu a neměli jsme čas. Takže jsem se tím vlastně omluvil.
1: On je jenom trochu blbej, ale i tak ho máme rádi.
0: Přesně, já jsem jenom trošku opožděnej. Já jsem se narodil ve 23. měsíci, ale jinak prostě jsem úplně normální.
1: Ale dohnal to, jako všechno.
0: Jo, jo, chodit jsem se naučil před týdnem. Víš, teď už jsem zase trošku zapomněl.
1: Trošku pajdá, ale jde mu to, jako je docela šik, je to šikovný kluk.
0: Pojďme na muziku. Aleš Brychta, budeme rejdit. Jasně, pojďme.

0: Mötley Crüe, Home Sweet Home, domové, sladký domové, zpívají 12 minut po 8. Jsem chtěl říct.
1: Já jsem chtěla říct, že si neměl šňupat ten kokain mezi vstupama, respektive jenom když jedou reklamy, ne? Takhle, když jsme živě.
0: Ne, mě tady vyjelo námořnický lano, tak jsem zatáhl zpátky, protože je tady historické okno. Miláčku, mám tady pro tebe 28. srpna roku 1972 a Alice Coopera.
1: Ano.
0: Tehdy se vyšplhal do čela žebříčku britský hitparády Alice Cooper se svým aktuálním singlem School's Out, jakože škola končí. No a Cooper řekl, že inspirace na song přišla s jednou otázkou, na kterou se ho kdysi novináři ptali. Oni se ho totiž ptali, jaký jsou nejlepší 3 minuty vašeho života? Co byste odpověděla?
1: Nejlepší 3 minuty mýho života? Já přemýšlím, to je hodně složitá filozofická otázka, jako, ale asi narození mojí dcery bych řekla.
0: To trvalo 3 minuty, jo?
1: Trvalo to teda 2,5 dne, ale jakoby, no, jako asi bych řekla tohle, no, nevím.
0: Zajímavý, že ti nenapadlo něco jiného. Mně napadlo jednak jako to, že ráno jdeš na záchod si přečíst zprávy, to je docela příjemný, a to nebejvají 3 minuty, to chlapi mají tak půl hoďky, anebo potom 3 minuty, to je ten největší výkon, co většina z nás chlapů průměrně předvede v ložnici.
1: To ti stačí k tvému životnímu štěstí jako tohle, jo?
0: No mně ne, ale Alice Cooperovi teoreticky by stačilo.
1: Jo, jemu jo, tak co on řekl?
0: Nicméně tohle teda samozřejmě neřekl, protože to není idiot. On řekl, že takovýhle okamžiky v životě nebo v roce má 2. Jeden je ráno na božího dvánoční, tehdy si dávají dárky, že jo, 25. ráno rozbalujou. A druhý, že jsou poslední 3 minuty posledního dne školního roku.
1: Mm-hmm.
0: Že to je takový to vysvědčení na zdar, odchod na prázdniny. No a hitovka byla na světě.
1: Pěkný. Moc hezký, jsem celá načatá a těším se na Vánoce, které už jsou za 4 měsíce.
0: Ježiš, to tady pak budu muset utírat tu židli zase pod tebou. Tak jdem dál, Foo Fighters, The Pretender na Rock Radio.

0: Steel Panther na Rock Rádiu, pecka Fat Girl v 8:23 minut.
1: To není pro mě ta písnička.
0: No jak se to dá přeložit, aby to nebylo ošklivý, jakože to je tlustá prasnice, ale můžeme říct třeba nadměrně prostorově výrazná žena.
1: Dneska se tomu říkají plus size modelky.
0: Dané, pojď nám to říct, prosím tě, když jsi tady, jak se to říká, no pojď. Jelej, zvedni se z toho gauče, tyhle, jak ti to trvá.
2: Jak jako tlustá žena? Tlustá žena není, ne? Přece to se vždycky říkalo, že souloží s tlustou ženou, jak jezdí na skutru, ne? Nesmí ti u toho vědět, kámoši, ale to zábava.
1: To si nám moc hezky vysvětlil, děkujeme.
0: Děkujeme. Každopádně Dan má pravdu, já mám osobní zkušenost podobnou jako třeba s dnešním festákem, který už 15 hodin začíná, přátelé, dneska na vlnách Rock Rádia Explosive Summerfest 2026.
1: Ano, je to tak, budete moci poslechnout od dnešních 15 hodin až do neděle do půlnoci spoustu živý muziky, jsou tam vaše oblíbené kapely, ať už z český nebo zahraniční scény, takže si nás nalaďte, udějte si chlebíčky, zarezervujte 100 dolů souseda a tak dál, grill připravte a užijte si to naplno.
0: Tchýň zavřete do sklepa, protože je to ta Fat Girl.
1: A přivažte jí za nohu k topení, ať vám nezdrhne.
0: Kriste. Každopádně plný program uvidíte na našich sociálních sítích, je tam vyvěšený a samozřejmě budeme zveřejňovat při každý kapele aktuálně, co hraje, takže zůstanete v obraze, tak sledujte sociální sítě, no a jinak poslouchejte dneska, zítra, pozítří Explosive Summerfest 2026 na Rock Rádiu.
3: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Honzí, ty máš mrtvičku?
0: Proč?
1: Máš nějaký pokřivený pohled?
0: Ne, já cvičím výraz Václava Klause mladšího.
1: Aha, jo, tak to jsou škvoři, promiň.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích?
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq.
15: Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: Kvoři, pokřivený pohled na Rock Rádiu, 8:59. Já jsem si srovnal obličej, můžeš pokračovat.
1: Výborně, a Honza už vypadá zase jako obvykle, takže jenom trochu postiženě, míň než obvykle, a Zuzka má připravený sport.
2: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Sport.
3: Fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy porazili Crvenou zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze. V úvodním venkovním duelu podlehli srbskému mistrovi 0-3. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé a celkově má 4 mistrovské tituly. Fotbalisté Jablonce v odvetném utkání čtvrtého předkola konferenční ligy porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. Hradec Králové v odvetě podlehl doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D55 se opatrně ve směru na Bzenec na exitu číslo 51 máme hlášenou nehodu. V Praze se stále řeší nehoda na Českobrodské a bouralo se taky v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: Německý Rumštajn na Rock Rádiu a Amerika v 8 hodin a 37 minut. A protože je dneska pátek, tak...
1: Rock Rádio. Výzva pro pandu.
0: Téma. Jeden můj nejmenovaný kamarád propil noty. Víme, co znamená propil noty.
2: No já jsem to nevěděla do té doby, než jsme to tady před vstupem vysvětlil, takže teď už to vím. Znamená to, že jel ožralej a sebrali mu řidičák, je to tak?
0: Ano, chytli ho, nadejchal, sebrali mu papíry. Nebo teda ještě nesebrali, ale asi seberou. Já teda ho nemůžu jmenovat, protože on samozřejmě doufá, že se to třeba promlčí, protože si není úplně jistý, jestli ho policie opravdu zastavila, jestli se mu to nezdálo, jestli to nebyl tak, jako jestli
2: neměl. Jako až takhle byl sundanej, to si děláš srandu.
0: Je to jako hrozný, jako vlastně to není moc jako vtipný, ale on teda celkově, jeho život je plný kouzel a zázraků, ale tohle byl teda velký majstrštyk, tak já jsem mu slíbil, že mu věnuju dnešní výzvu pro pandu, aby se fakt chytnul za hlavu a nedělal už takovýhle ptákoviny. No a vybral jsem si k tomu song, který miluju, song, který otevíral třeba vysílání stanice MTV, což jsou Buggles a Video Killed the Radio Star, můj oblíbený.
2: Takže to věnujeme Pepovi.
0: No, abych ani neříkal jméno. On ví.
2: On ví.
0: Tak to pojďme zkusit.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.

kámošem jsme táhli z hospody, že si v noci zahrajem hazard o body. Dojedem domů autem, žádný závody. Au, au.

Nech mě do... Nechte nás zase jet, nebuďte prudiči. Svým šarmem hýzím, k domluvě mířím. Byl jsem fakt pohomilej v ruce lahváče, místo řidičáku jsem vyndal fakáče, dýchat jsem...

0: Jizva pro pandu.
1: No to bylo krásný, Honzíčku, nádherný, ještě že nepiju teda.
2: Já taky ne, abych si tohle v životě teda nedovolil ještě, až mu to pošlu, takhle ještě proplesk, až se uvidíme osobně.
1: No, to jsem chtěla říct, abys mu vynadal, že tohle jako není úplně v pořádku.
2: Tohle jako
1: aby si,
2: není,
1: si nemysleli, že Honza tím to nabádá, že máte jezdit na pitý, jak zákon káže, to určitě ne, nejezděte no zásadně pod vlivem ničeho a nikdy. To klidně je prostě se tabu, které se neporušuje a prosím, neporušujte
2: ano,
1: to.
2: Ano, klidně se s tebou vsadím, že první retard tam napíše něco takového.
1: Jo, určitě jo,
2: takže se na to
1: připrav
2: těším.
1: Se na pranířování, to je náš denní chléb.
2: Denní chléb, no tak zvlášť, když to dělají lidi z rokový síně slámy, tak je to potom krásný.
1: Je to facebooková stoka, takže tam se pár prostě takovýchto ratlí najde, to prostě ano. Nic neuděláš.
2: Další challenge, že zase za týden zase urazíme někoho jiného, pokud vás to urazilo, tak nám to určitě napište na e-mail, nikoho
1: nezajímá
2: to nezajímá,
1: to,
2: zavináč rokovyradio.cz. No a za chvíli si dáme muziku, bude Arakain a Sedm hříchů.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Black Label Society na Rock Rádiu v dnešním pátečním rokovém rozjezdu. Za 7 minut bude 9 hodin ráno a nám tady dozněly poslední tóny songu The Last Goodbye, poslední nazhle.
1: No to je úplně jako na zavalanou.
0: Viď?
1: To no, je naše poslední nazhle.
0: Na zahranou. Já jsem koukal, jestli tady ještě něco někde, víš, jako skovaný, no nemám nic už.
1: Ne? Mm-mm. Já taky ne.
0: Ne?
1: Mm-mm.
0: Takže už nic?
1: Já nic, já jdu dneska ke kadeřníkovi, takže budu krásná.
0: Fakt? Konečně dneska.
1: No ale ty to neuvidíš, protože já už zase přijdu v pondělí, kdy už zase budu vypadat jako splhlý koště, takže já ti pošlu fotku, jo?
0: A chceš chodit někam, kde to vydrží díl než jako jednou?
1: Ne, to, já si to neumím tak naondit jako ten kadeřník, že já vždycky jako, že jo, se to pak doma snažím nastylovat a vypadá to, jak když mi bouchly nějaký saze u hlavy, takže...
0: Já bych ti doporučil, aby schodila podobně jako já, nebo tady Dan. My máme hezký sestřih.
1: Nastrojek na milimetřík.
0: Já to holím žiletkou normálně.
1: No taky. A Dané, ty? Taky? Taky strojkem na nulu.
0: Hm? Strojkem na nulu?
1: Víš, jako jak já bych vypadala, ty jo, jako to nechceš.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já bych jako to chtěl vidět.
1: Hovězí koleno.
0: Ježíš, něm. Vepřový koleno. Přátelé, dejte si dneska vepřový koleno, nebo na víkend bude Explosive Summerfest, tak si k tomu udělejte něco dobrýho, pusťte si nějakou pěknou muziku.
1: Tak, Summerfest dnes již od 15 hodin, takže si ho užijte, mějte se krásně, užijte si víkend, s některými z vás se vidím už zítra na Dimitri sabatu, takže se těším a v pondělí v 6 budeme zase na značkách, tak páček, sledáček.
0: Za chvíli se těšte na Dana, teď Ramones, Pet Sematary, mějte hezký víkend, ahoj.

0: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Umělou inteligenci v současnosti využívá 59% českých firem. Je to o 14% bodů víc než v minulém roce. Většina firem ale AI zapojila do jediné oblasti, nejčastěji do administrativy nebo do marketingu. Nejvíc pozadu jsou nejmenší firmy do 15 zaměstnanců. Vyplývá to z letošního průzkumu pro poradenskou skupinu More Czech Republic. Řidič po středeční tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku nadýchal přes 3 promile, vezl 5 dětí. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro usmrcení z nedbalosti. Není ale vyloučeno, že právní kvalifikaci ještě rozšíří. Osobní vůz vyjel ve středu dopoledne mimo silnici a narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí se zranilo, 4 z nich jsou děti. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, který už před 2 dny zasáhla ničivá povodeň. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé, celkově má 4 mistrovské tituly.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 na prvním kilometru na trase Praha, německo-státní hranice, dávejte pozor, je tam balík polystyrenu na vozovce. Tak asi dneska jdou zateplovat, nebude, nestihnout to chlapy, protože ho mají na dálnici. Jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový dopoledne s Danem, dneska výjimečně. My tady máme takový přesuny, protože Kamil bude s váma o 3 hodin na živákách, takže jsme to museli prohodit a já s váma jsem dneska od 9 do 3, tak to se mnou musíte vydržet. A já vám pustím Faith No More, Dogu, Gány, anebo Om a jich Augen auf.
0: Rock Radio.

0: skvělá písnička od Faith No More, Epic. Je 37 let stará, z roku 1989, jsme stejně starý, vrstevníci, jak bych řekl. Já jsem teďka četl právě Mike Patton, on v roce 2020 oznámil, že má agorafobii, to je jako, že má z různých strach, jako z různých situací, plus jako panické ataky, takže měl strach i z davu lidí, takže zrušili tenkrát turné. A po více než 10 letech, protože to bylo 2016, a teďka v roce 2027 pojedou v Austrálii a na Novém Zélandě, pojedou společný stadionový tour se System of Down, což je skvělá kombinace těchto dvou kapel, obě dvě mám rád. Já dost vyhlížím, že by Systémy mohli přijet třeba do Prahy a udělat nějaký koncert, to by bylo skvělý a já bych se rád podíval. Takže takhle to spoje a já doufám, že jim to vyjde, že Mike Patton se dal dokupy a bude to epický, jak bych řekl. Na nás čeká dál Komunál, Inks a nebo Máničky Rolling Stones.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je to tady za hnusnou máničku!

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Dohráli In Excess, Baby Don't Cry nebo Česky Inks. No a my máme předposlední zastávku rockinů, protože pokračují v Hlinsku a to teďka v sobotu 29.8. a je to v pivovaru Richtář, kdo máte rádi Richtář, tak si tam přijdete na svoje, protože to je přímo u zdroje. A čekají vás tam Traktoři, Trautenberg, Alkohol, Kokot Minute, Koblížci anebo Lady Kate a můžete se těšit na spoustu zajímavých tyhle těch kapel, bude tam naše parta, která to celá pro vás postavila, plus tam bude ještě, budou hostesky, který budou tam rozdávat nějaký upomínkový předměty, jako placky, kondomy, samolepky, o ty samolepky jste se tady párkrát psali, takže máte možnost, nebo tam bude nějaký merch, že si můžete koupit nějaký trička a tyhle ty věci, takže se podívejte, vyražte si užít poslední prázdninový víkend a pak už nás čeká poslední zastávka, ta bude ještě 12. září a to se jde do Olomouce. A já vám dál pustím Citrony anebo Metaliku.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
12: Rock Radio.

0: vystoupí pankroková civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky Ubaka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Extrémní vedra a sucha z letošního léta nejspíš negativně ovlivní i sklizeň vína. Vinobraní letos začíná o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozny totiž uzrály rychleji. Kvůli suchům jsou ale plody vinné révy výrazně menší. Výsledek letošní sklizně je tak nejistý. Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Fotbalisté Sparty a Plzně se při dnešním losování dozvědí 8 soupeřů, s kterými se utkají v evropské lize. Oba kluby budou ve druhém losovacím koši. Jablonecký tým pak pozná 6 protivníků v konferenční lize.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici obce Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, je nehoda osobního auta, havaroval do stromu. Na místě jsou složky integrované záchranné služby a probíhá tam vyšetřování. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: Tak, rockeři, rokový odpoledne pokračuje, máme první hoďku za sebou. Já doufám, že už máte nějaký plány na víkend, že vyrážíte někam za hudbou nebo někam ještě na vejlet, nebo se třeba někdo vracíte z dovolený. Já o víkendu se v sobotu chystám na koncert Olympic, já se na to těším. A já vám je pustím a za chvilku si pustíme Olympic jednou, předtím budou Korpikláni, anebo třeba YouTube.
0: Rock Radio.

0: Skvělá pecka od Within Temptation a písnička Shot in the Dark z roku 2011. Ale já už vám za chvilku pustím Maideny, protože dneska symbolicky mám i tričko Maidenů, ale viděl jsem nedávno právě, že Bruce Dickinson bude v Polsku vystupovat a bude to s Polskou filharmonií, bude to symfonická orchestra, takže se na to těším. Doufám, že s tou budou nějaký záznamy, bude to 30. ledna 2027 a bude to v Katovicích, takže kdybyste někdo chtěli vyrazit, podle mě už to bude stejně bez tak vyprodaný, tohle bude jako skvělý, bude zpívat svý solovky, něco od Maidenů a pak bude zpívat Metallica, Queen, Deep Purple a nebo AC/DC, takže to bude super, bude to takový rocková filharmonie, to je skvělý. A já už vám chci oznámit, že už mě posílejte písničky, co chcete zahrát v rokovém obědu, protože za 40 minut startujeme rokový oběd. Je pátek, tak ať to pořádně odpálíme nějakou party. Takže Maideni, ale předtím bude, potom bude Alice Cooper a Miroš Majda, Lavina.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes, sir!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar! Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí, chytrá technika školu ulehčí, notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

0: Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: A to byl Miro Šmajda a Lavina, pecka z letošního roku z jeho solovky. Já jsem na téhle písnice docela ujížděl, jsem si ji pouštěl, že Kamil mě tady samozřejmě pustil, tak jsme si tady občas pouštěli spolu a docela jsem si ji oblíbil. Zajímavý, baví mě to, má to takový chytlavý refrém, asi třeba někoho z vás se taky dotkla ta písnička, se mu líbí. Ale o tom já mluvit nebudu, já vás zvu už na dnešní Explosive Summerfest, proto tady dneska není Kamil, abyste věděli, proč tady dneska jsem já, protože Kamil jde s váma o 3 hodin a má pro vás nachystaný spoustu živáků a já vám řeknu, do koho dneska můžete čekat. Kabáty, Halloweeny, Panoptiko, ACDC, Proteuse, Iron Maiden, Arakain, Powerwolf anebo Kluky Traktory. Takže máte se na co těšit, budou živáky dneska až do neděle, takže leďte Rock Radio, ať si to užijete a najdete si toho svýho oblíbeného interpreta. Mě už dneska nejde ani mluvit, pátek klasický, ještě pár hodin přede mnou, tak to bude ještě zajímavý. A já vám pustím další hudbu a pustím vám Red Hot Chili Peppers, Divoký Bill, Rob Zombie anebo Ozzy Osbourne, Shot in the Dark.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
2: 72 Hz už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
16: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
17: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
18: Mami, já mám řidičák.
19: Tak tohle už neopraví.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
11: Příjemné páteční dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel pak z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. V Nepálu hrozí další povodně. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, které před dvěma dny zasáhly ničivé záplavy, jsou tak opět v nebezpečí. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. Celkově má 4 mistrovské tituly. V finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Na D0 na 22. kilometru na trase Modletice-Ruzyně je porouchaný osobní automobil. Očekávejte zdržení, je tam nepůjezdná zpevněná krajnice. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
14: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
12: Rock Radio. Elektrický oběd.
13: Tak, rockeři, jdem do elektrického oběda. Já teda první vystřelu, jak je vždycky zvykem, takže Nirvana, Lithium.

To byla Nirvana, to bylo ode mě. A teď už nás čeká, mě píše Šimon, už mě tady píše asi 3 dny a píše mi, hele Dane, ahoj, zahraj nám něco od Landy, makáme jako sádrokartonáři v Olomouci a je to pro kluky Gebovi, pro Francíka, pro Rosiče, ať nám to jde líp od ruky, ať se můžeme večer pěkně opít na Hradě. To je taková naše hradecká hospoda, to jsou mý kamarádi, takže já jsem říkal, že jim to dneska zahraju, takže to je pro vás, kluci, ať máte teda splněno. Takže Daniel Landa, 300 z místa.

0: To byl Europe, The Cult of Ignorance od Kamči, která píše pro všechny, co milujete tuhletu kapelu. A já už tady mám další zkaz a je to od Bédi. Bédia píše, ahoj Dané, mohl bys mi a tátovi zahrát nějakou pecku do Vypsaný fixy, díky moc. My jsme byli teďka na Vypsané fixe, bylo to skvělý, bylo to křest Alba Ideál. Užili jsme si toho, škoda toho deště, byla tam brutální bouřka, takže jsme pěkně zmokli, ale i tak to bylo skvělý. Takže já jsem tady vybral písničku Dezolát, mám rád, snad se vám bude taky líbit, tak je to pro vás.
1: Ty jsi pěkný dezolát,

0: celej žhavej.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky, flašky, kufříky,
8: vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
12: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
13: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
12: Mají i pořádný stroje?
13: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
14: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stounu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.

To byla Joan Osborne, One of Us. A bylo to od Markéty a posílá, že to je pro všechny do gastra, co přežili léto, že už ho máme skoro za sebou a že jsme neskončili z těch lidí v blázinci. Chápu, taky jsem to zažil, zažíval jsem to 18 let. A my jdeme na další zkaz a máme tady od Davida. David, to už taková klasika, ten vždycky píše, když tady hraju na přání a píše, kamaráde, zahraj Black Sabbath, pokud by to šlo, tak bych poprosil něco méně známýho. Ono, Davide, tady toho méně známýho jako moc není. Já jsem vybral písničku Changes a je to pro nás dva a pro všechny šoféry, ať dojedeme v pořádku, děkuji a pěkný víkend. Takže si dáme takovou klasiku, ono to není moc známý Changes, trošku jenom.

A to byly Exe Princess of the Dawn od Jirky se skazem. Už je konečně pátek. Chápu, taky se těším. Já jdu dneska na pivko, tak se na to hrozně těším. A já vám pustím zase něco dalšího, protože tady máme skaz od Luboše. A Luboš píše, ahoj Dané, co takhle pro všechny, co poslouchají a pro vás do studia k obědu. AC/DC Hells Bells, čau Luboš Budějky. Tak Luboš, jenom to AC/DC?

Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland. Kdo staví?

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,99

To byl Derek and the Dominos a Leila. A to bylo od Terky, která nám píše, že vyrážejí s holkama na dánskou jízdu, že jdou na Moravu, že tam zapařejí pořádně. Tak holky, užijte se to bobulky, ať se moc neupijete a bachať, si něco nepřivezete sebou, třeba nějaký dítě. Víte, jak to dopadá potom víně, když se dáte dvě, jste pak povolný. A já vám pustím zase něco, už se pomalu, už se nám to krátí dost, ale píše tady Evča a super zkaz, tak ten jsem říkal, musím zahrát. Ahoj Dané, prosím, zahraj všem učitelům, kteří se chystají po prázdninách do školy, hodně sil a pevné nervy, zahrajem Kokot Minute. Ona chtěla písničku Říkej si, co chceš, to já tady bohužel nemám, ale jelikož máme Kokot Minute tady Bastard a Bastardi je film o škole, tak si dáme Kokot Minute a Bastard.

Proč se mě bojíte? Proč máte ze mě strach? Já se nedám koupit, já nemám prachy rád. Já nechci drahý auto, Rolexy a blondýnu. A vy jste ze mě hotový, já bez vás, ale nezvím.

To bolo Chicago, Hard to say I'm sorry od Pepy pro všechny, co v pondělí končí dovolená. Skvělá písnička, skvělý výběr. A já už mám poslední zkaz, protože elektrický oběd už jde do finále, pak jdeme do rokovýho hovorazu, takže se budu, já s váma loučit nebudu, ale budu se s váma loučit rokový dopoledne. A já tady mám poslední přání a bude to pro Teus a bude to tady pro holky na lakovnu pro Janču. Ahoj Dané, zahrál bys nám na lakovnu pro babě Radku, Jitku, něco od Proteuse, od Janči. A ještě mě tady psala o Proteuse Lucka, ta chtěla taky, takže ahoj Dané, prosím o zahrání písničky od Proteuse pro mamku do práce, ať ti ten pátek krásně utíká, díky Lucka a Sofinka. Takže já jsem takhle hezky spojil, to je pro vás, koho jsme nestihli, se omlouvám, bohužel, třeba na svý přijdete ještě v dalším playlistu. Takže Proteus pro ten pocit.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
3: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k
10: 19.8. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio!
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Krásný pátek, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Předložit normu by vládní poslanci měli příští týden. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Evropské unie. Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro, stejně jako loni, majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetinský se 432 miliardami korun. Oba od loňska výrazně zbohatli. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Náhradní termín zatím neurčila.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
14: V ulici doktorky Milady Horáka v Liberci je nehoda 2 osobních aut. Obešlo se tam bez zranění. Tak jestli někam jedete, takhle mě opatrně, i tam pořádku dorazíte.
16: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
12: Rock Radio. Rockovej voraz.
14: Já vás zdravím, rockeři, co jste přišli později. Začíná Rockovej voraz s Danem. Já pokračuju štafetu 6-hodinovku. Jsem dneska za Kamila a teď za sebe. A já mám pro vás, to by nebyl pátek, abych pro vás neměl nějaký lístky. A já vám napovím, když se mrknete na Rock Radio Stage, na jejich socky, tak tam najdete soutěž, nebo ne soutěž, my rozdáváme lístky a bude to na pankáče. Já vám dám malou nápovědu, je to známka panku, ale to si povíme až ke konci hodiny a teď si pustíme Die Happy, Bon Jovi, Rybičky 48 a pak Bruce Springsteen.
12: Rock Radio.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: To byl Bruce Springsteen a jeho Born in the USA z roku 1984. Mě by zajímalo, jestli někdo z našich posluchačů byl narozený v Americe, jestli máme nikoho tady ze států. Ale já vás chci pozvat hlavně na náš Explosive Summer Fest, který nás dneska čeká a bude o 3 hodin. Kamil se na vás těší, ve 3 hodiny to s ním vypukne a můžete se dneska těšit na kapely jako Kabát, Halloween, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, Arakain, Powerwolf anebo Traktoři. Takže si každý přijde na to svoje, to, co máte rádi. Nachystejte se, někdo z toho poslechne ještě v práci, někdo po cestě domů, anebo někdo z toho pěkně pustí na zahradě, protože dneska je ještě hezky. Večer se to má trošku pokazit, protože mají přijít nějaké extrémní přívaly. Tak snad stihnete se opít a pogrilovat.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já vás naladím českou hudbou a čeká nás Krejsen Vzdálená.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
8: Vyslev se na to, Franto.
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na klasiku z poloviny devadesátek. Jedničku mají Rainbow s deskou Stranger in a Soul z roku 1995. Dvojku dostali Uriah Heep a album Sea of Light, taky z roku 1995. Nebo můžete zvolit Whitesnake a desku Restless Heart z roku 1997. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: To byly Foo Fighters a jako Learn to Fly z roku 1999. Jak jsem sliboval, tak budu mít pro vás lístky a to rozdávám do Hluboký a bude to na Vysací zámek, Vítkovo kvarteto, Plexis Ivanka, Doktor PP a bude to v sobotu 29. a je to v Hluboké nad Vltavou, takže musíte na Rock Radio Stage, tam najdete tenhle ten příspěvek, kde máte vysáče na obrázku a tam napíšete, koho byste vzali, už se zakoktával, koho byste vzali, proč byste ho vzali, označíte a dáte sledování Rock Radio Stage a my dneska v 5 vybereme 5 výherců, kteří dostanou 2 lupeny. Takže myslím si, pěkný víkend byste mohli mít punkovej. Tak se na to mrkněte, ať si užijete ještě poslední prázdninový víkend. A já vám pustím třeba Kerny, Shinedown anebo Halloweeny.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, tyjo, nebej ho, nic ti neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
12: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot?
3: Chyba.
2: Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Příjemné páteční odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy s Vladanem Hýlem. V části Česka hrozí velmi silné bouřky. Meteorologové varují před nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupami o velikosti přes 2 cm a přívalovým deštěm. Varování platí pro jihozápadní Čechy. Mírnější, i když stále silné bouřky mají zasáhnout většinu území Česka. Po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Od minulého pondělí byl v nemocnici v Oslu, bylo mu 89 let. Oznámil to dnes královský palác. Po jeho smrti se novým norským králem stává jeho syn Hakon VIII. Se 4 výhrami a 1 prohrou postoupily české volejbalistky na mistrovství Evropy do 8 finále. V tom bude v pondělí večer v Brně jejich soupeřem Švédsko. V dosud posledním měření sil Česky se Severankami prohrály, nicméně kapitánka Michaela Mlejnková věří v úspěch.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: V ulici Komenského v Telči okres Jihlava je nehoda motocyklu, je tam půjde ze zvýšenou opatrností a překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
11: Rock Radio. Rockovej voraz.
13: Tak, Rockovej voraz se nám posunul o hodinku a máme ještě 2 před sebou. Já připomínám na Rock Radio Stage. Rozdáváme lístky na Vysáče, kdo by se chtěl podívat do Hlouboky nad Vltavou. V sobotu 29. tak se mrkněte na Rock Radio Stage a tam všechno uvidíte. Perfektní plán na víkend, tak se na to koukněte. A já vám pustím Aleše Brichtu, Amorphis a Ospring.

0: A to byly Nightwish, I Want My Tears Back. A my se půjdeme pojít na fotbal, protože včera se hrály evropský poháry.
1: Rock Radio. Danův výkop.
0: Včera hrál Jablonec, hrál konferenční ligu z Rangers. Museli vyhrát o dva góly. Vyhráli 1-0, tak se to protáhlo až do prodloužení, takže 4-3 nakonec na penalty Jablonec vyhrál a postoupil do základních skupin, což je super pro nás. Hradec Králové hrál s Panathinaikosem, se vždycky blbě říká, a hráli doma. Bylo to 1-1, bylo prodloužení, no a ve 125. minutě přišla penalta a Hradec dostal gol, takže 1-2 prohrávali. David Horejš, trenér, takový klasický nervák, já ho znám osobně, tak se neudržel, dostal samozřejmě červenou kartu, takže musel pryč. No, tak škoda toho Hradce, že to nedopadlo, ale za to Plzeň, tak ta překvapila, protože ta měla manko 3-0 a museli vyhrát o 4 góly. Ono to bylo 1-1, pak přišla od Červený hvězdy Bělehrad, přišla červená karta a začaly se dít věci. Plzeň nakonec dala 4 góly a postoupila, takže 5-1 porazila Červenou hvězdu Bělehrad a jde do základních skupin Evropské ligy. Takže Plzni gratulujeme novému trenérovi Roslovi Kováčovi, snad to tam dá dokupy a je to úspěch, protože vlastně máme z 5 týmů v evropských soutěžích máme 4, takže je to pro náš koeficient skvělý, tak bude mít lepší nasazení v příštích letech. A já vám pustím Kabáty Koridu anebo Oasis Wonderwall.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Jsem!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
15: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
14: Mají i pořádný stroje?
16: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
17: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: To byla Avantasia, Dying for an Angel z roku 2010. Kdo má rád Edguy, má rád Avantasia, to pro. A já vám furt nabízím ty lístky na Vysáče a budou Hluboký nad Vltavou, takže mrkněte na Rock Radio Stage, dejte sledování, rozklikněte příspěvek, kde jsou Vysáči, označte, koho byste sebou vzali a proč byste tam chtěli jít. A my dneska v 5 vybereme 5 z vás, kteří dostanou po dvou lístkách, jdete sami na tenhle ten mejdan a užít si poslední prázdninovou sobotu hezky na Vysáčích. Co lepší může být? Pivko, punk a skvělí lidi. Takže na to mrkněte a napište si o ty lístky. A já vám pustím další 20-minutovce Paula Stanleyho, Rasmus, Enter Shikari a nebo Tři sestry a Mexiko.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Řidičák.
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rokový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkroková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
7: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stounu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockoviradio.cz.
9: Příjemné čtvrteční odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. V místě tak hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval vody. Čínské i nepálské úřady dnes proto na několik hodin přerušily záchranné práce. Po triumfu Menšíka a Muchové v mixu začne v neděli na US Open turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a běloruska Arina Sabalenková. Kvůli zranění chybí první hráč světa Ital Jannik Sinner.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Na D3 na 135. kilometru na trase Mezno-Kaplice dávajte pozor. Je tam blatník z nákladňáku, je to překážka na vozovce, tak je tam půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
12: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
10: Rokovej voraz.
11: Tak, rokeři, už jsme v poslední hodince rokovýho vorazu s Danem a já vás trošku naladím na pondělí, protože já v pondělí pro vás budu mít dva lístky. A hádejte na co? Doufám, že jste velký fanoušci Johnnyho Deppa. A to si všechno řekneme v pondělí, takže se nalejte v pondělí rokovej voraz s Danem a dozvíte se víc. A já vám pustím teďka Crash Test Dummies, Gotthard, Gány, a nebo Medvěd 009 a Naděje.
10: Rock Radio. Rádio.
13: Ahoj, tady je Medvěd 009. Pavel Měšťánek.
14: A Vašek Bláha.
13: A zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
14: Yes.

0: A to byly skvělý Crash Test Dummies a jejich Já si úplně pamatuju, že když jsem byl mladý, tak to mě to utkvělo, tato písnička. No, mladý, hodně malej jsem byl spíš. Tak jsem to viděl v ESU, myslím, ESU to tenkrát bylo, ještě s Pergnerovou, tak to tam hráli a úplně jsem zbužňoval ten videoklip, jak tam hrál na tom dětském představení, jako to divadlo nějaký. Skvělý. A do dneška tu písničku mám rád, tak jsem se mi vydala pod kůži, že do dneška ji pořád pouštím, když někde jedu, třeba když jezdím do práce, tak ji mám většinou v těch playlistech. No a nám tady včera vznikla skvělá situace, proto dneska Kamil nebyl, to byla taková sranda, že já rád a odcházím, předávám to tady klukům a říkám, tak kluci zítra se uvidíme a oni, no ale my zítra nejdem. A říkám, no kdo jde? No Kamil, a já říkám, počkej, Kamil jde jako ve tři, jo. A oni, no, on má ten Summer Explosive Fest a říkám, OK, no takže on jde dvakrát, jo. A Kamil zrovna sobě ve dveří a říká, no jo, ale já nejdu. Já jdu až odpoledne, tak se mi všichni podívali. Tak ty jdeš. Říkám, tak super, tak jdu já. Tak takhle jsem tady dneska zůstal s váma 6 hodin. Mně už se to blíží do konce, já už mám posledních 43 minut a jedu domů a těším se, dneska skočím na pivko. Pátek, poslední takovýhle pořádný teplo, než nám přijdou ty slejváky. A tak já vám pustím ještě nějakou hudbu a zároveň třeba Motorband, tolik otázek tu zní.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo!
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
17: Jedině v outletu Pop Airport.
16: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
17: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
16: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
17: Více na pop.cz.
18: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
19: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
20: Motokeci Marcela Herbolta. Přátelé, čas letí jako splašený, malá bublinka oslavila ve středu své druhé narozeniny, teda ona se ve skutečnosti jmenuje Sára, ale Ocko jí říká bublinka a je to ve svých dvou letech dost možná jedno z nejcestovalejších dítek světa. Vždyť už viděla Japonsko, Čínu, Mexiko, Thajsko, Itálii, Maledivy, Gruzii nebo Itálii a aktuálně se nachází ve Spojených státech. Ona má, malá Sára, cestování tak říkají v rodném listě. Už její narození byl solidní cestovatelský tanec. Její otec, Marek Slobodník, se ještě dva dny před narozením nacházel v Mongolsku, ale protože slíbil, že bude u porodu, aby podpořil manželku Sunčku, tak i to je příběh, který stojí za vyprávění. A poslechnout si ho budete moci už zanedlouho. Marek totiž vyráží na přednáškové turné trojkolkou do Mongolska. Celé to odstartuje 19. září na Sokolovně ve Křelově. To bude takový předkrm. Spolu s ním o cestovatelských zážitcích v Křelově povypráví Patrick Matthew a Antonín Tony Růžek. To hlavní turné začne 27. října a Marek přijede nejen o narození malé Sáry, popovídat například do Znojma, Valmezu, Opavy, Zlína, Plzně, Brna, Prahy, Jičína či Olmiku. Vzhledem k tomu, jak jsou Markovo přednášky oblíbené, o nich mluvím už teď, abyste měli čas si zajistit své místo a taky, abychom malé bublince mohli popřát veselé narozeniny nebo stylově Tarsen, Erdin, Men, Kyrgyz.
21: Rock Radio, Motokeci.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: A to byly Manic Street Preachers a my jsme ve finále rokovýho porazu. Po mně už teda nastupuje Kamil, dneska nečekejte kluky, kluci mají dneska volno, takže Kamil s váma dneska zahájí Summer Explosive Summer Fest, nebo jak to myslím, ne, Explosive Summer, já už se zakoktávám, já už nemůžu ani mluvit. Summer Explosive Fest, dneska s váma bude mít, bude tam i plný živáků a užijete to tady s Kamilem, on už za chvilku dorazí, já už se s váma budu pomalu loučit, mě už čeká cesta domů, tak si užijte víkend, uvidíme se v pondělí, já už jsem dneska vypovídaný totiž a nechám vám zahrát Manila Mansona Sweet Dreams, to bude úplně na konec rokovýho porazu a předtím ještě nás čeká Five Finger Death Punch anebo Valda Gang s Láďou Šránkem, ještě 7 dostavníků. Tak se mějte hezky a čau, tohle byl rokovýho poraz s Danem, já jsem Dan Kotek.
1: Zavřete oči. Odcházím. Čekám.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: nolit. Takhle je to jednoduchý, s náma máte klid. PBA, to je monolit. PBA, s náma máte klid. Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.

0: 70 výherců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. S nákupem plné nádrže počkejte po víkendu. Podle analytiků jsou ceny pohonných hmot teď na svém vrcholu a v příštím týdnu by měly začít klesat. Výrazněji by měl zlevnit benzín, pokud tedy čerpací stanice nezvýší své marže. Nový přivaděč z D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá přes 3 kilometry mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála 400 milionů. Odvádí také dopravu z obcí Dolní Třebonín a Prostřední Svince. Zvýší se tak bezpečnost provozu a sníží se hlučnost. Letošní léto přeje vosám. Ty zaměstnávají hasiče, kteří denně vyjíždějí k likvidaci desítek hnízd. A i záchranáři častěji ošetřují lidi s alergickou reakcí na bodnutí. Může se zdát, že jsou vosy přemnožené, ale není tomu tak, říká zoolog Antonín Přidal.
9: Že jsou přemnožené, je spíš subjektivní. Je to možná dáno právě tím, co těm vosám nejvíc vyhovuje, a to jsou horké dny, ideálně i noci, protože pak ta hnízda mohou rychleji růst a přes den mohou být také ty vosy více aktivní, protože v té vyšší teplotě nemusí tak pracně zahřívat svoje tělo a mohou být tedy mnohem pohyblivější.
8: Na vině tedy není přemnožení, vosy jsou letos jen víc dotěrné. Obora v Lánech se otevírá veřejnosti. Teď prochází velkou proměnou a příští rok tam vznikne i nové návštěvnické centrum. Lánská obora patří k nejstarším v Evropě. Přesto se za její plot dostali od založení v roce 1713 jen hlavy státu, jejich hosté a zaměstnanci. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rock Radio, počasí.
10: Já vám ještě řeknu, jak to bude zítra vypadat. S počasím polojasno až oblačno, lokálně přehánky, na východě ještě doznívající déšť během dopoledne, který by měl dorazit dnes večer. No a teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
6: Doprava.
10: Z našich silnic dvě zprávy. Jedna se týká Uherského Hradiště v ulici U Hlavní. Také tam je nehoda dvou osobních aut, překáží tam v provozu, počítejte s omezením a se zdržením počítejte v Praze, v ulici Vysočanská, směrem z centra, nehoda motorky a osobního auta, komplikuje tam průjezd, tak tam počítejte s omezením a jak jsem říkal, se zdržením.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. www.lavite.cz.
7: Rock Radio. No a je to tady, dlouho jsme o tom mluvili, modří už vědí, samozřejmě ti zasvěcení, kteří poslouchají Rock Radio dlouhý leta, tak ví, že poslední prázdninový víkend věnujeme živý muzice, je to takový symbolický uzavření té festivalové sezóny a pokud jste třeba měli určitý absťák letos, tak to můžete dohnat právě teď na frekvencích Rock Radia, protože startuje Explosive Summerfest 2026, jehož průvodce Kamil Dráb vás zdraví a přeju hezký páteční odpoledne a jestli máte živou muziku, tak si užijete nejenom dneska, ale i zítra a taky v neděli. Startujeme teď úderem 15. hodiny a čeká nás toho spousta. Můžu třeba zmínit Iron Maiden, Proteus bude, Panoptico, Halloween a už za chvíli nám to otevře kapela Kabát. Pokud byste chtěli vědět, co vás celý víkend čeká, tak zajděte na naše sociální sítě nebo případně na náš web rokovýradio.cz, kde najdete kompletní line-up a můžete si zakřížkovat, co vás zajímá a o co určitě nechcete přijít. Takže festivalová nálož on air na Rock Radio startuje právě teď a já vám přeju hezkou zábavu. No a pojďme na první kapelu. Jak jsem říkal, letošní ročník nám odstartují Kabáti. Tady je máte.
13: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: Vítejte na v pořadí 14. koncertu turné Banditiny Praga skupiny Kabát tady v Praze!
1: Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
4: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Explosive Summerfest 2026.
7: Shaman!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já si myslím, že nejenom díky tomu, že vás je tady tolik, ale díky ohňům, atmosféře, stoupla teplota tady v hale natolik, že přišla konečně ta pravá česká! Že přišla pravá česká! Že přišla pravá česká! Pravá česká! Žízeň!

0: Explosive Summer Fest 2026.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
12: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Pak hrnky,
12: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: Explosive Summer Fest 2026.
15: Tak, pojedeme dál v tom našem klasickém tempu. Za klasický tempo považu, jak mám

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Ho, ho, ho. No, a jde to taky takhle. A myslím si, že by si každý toho svýho života měl užít tak, aby byl v pohodě.

0: Díky vám!
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. Oh,
7: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Rock Radio.
10: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
9: Rock Radio.
10: Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Podpora v nezaměstnanosti se změní. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit 4,5 miliardy na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. České dráhy posílí v závěru letních prázdnin železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, zejména z Moravy do Prahy. Dopravce také vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Od září se pak na železnici vrátí některé školní spoje. Silničáři před chvílí uvedli do provozu nový dálniční přivaděč z D3. Zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
14: V půl čtvrté jsme dali do plného provozu kapacitní, hlavně plynulý a pohodlný bezpečný dálniční přivaděč Českého Krumlova, tedy silnici první třídy číslo 39. Stála 400 milionů korun a za 2 roky jsme ji postavili i s problematickým průstupem skály.
13: Nový přivaděč zajistí přímé napojení Českého Krumlova na dálnici D3 a cestu z Prahy zkrátí o několik kilometrů. Restaurace si v červenci polepšily. Jejich tržby podle platebního systému dotykačka meziročně vzrostly o 5%, hospodám dokonce o 8%. Návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí, která byla vyšší v turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
12: Rock Radio. Počasí.
15: Tak podíváme se ještě na zítřejší počasí, polojasno až oblačno, jen lokálně přehánky, na východě ještě doznívající déšť během dopoledne, který by měl dorazit dnes večer, a teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
15: Z dopravy jen krátce, mám tady upozornění ze Znojma, vídeňská třída, nehoda dvou osobních aut, komplikuje tam průjezd, počítejte s omezením a malým zdržením, tak pevný nervy a v pořádku dojďte při pátku.
16: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
15: No a my pojďme pokračovat, ať se práší za kočárem. 5 minut po 16. hodině ladíte Rock Radio. Kamil Dráb je s vámi, váš průvodce Explosive Summerfest 2026. který jsme odstartovali před hodinou s kapelou Kabát, a během dnešního dne, zítřejšího dne a taky nedělního dne až do půlnoci do vás budeme prát jeden živák za druhým, aby jsme tak nějak symbolicky uzavřeli festivalovou sezónu letošního roku. Takže to nebudeme zdržovat, spoustu kapel jste mohli vidět, který tedy v tom letošním ročníku uslyšíte, a nebo je budete moci vidět, což je případ Kabátu, ale kapelu, kterou si dáme teď, tak ta celkem nedávno rozezněla celý Vizovice, protože byla hlavním tahákem letošního ročníku Masters of Rock. A já se na ně moc těším, protože si je vychutnám znovu. Na Masteru jsem je viděl, byli skvělí a věřím, že si je vychutnáte i teď v rámci Explosive Summerfestu 2026. Tady jsou Halloweeni.
0: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace zahubičku.cz.

Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
10: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Muchísimas gracias.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
12: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
14: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
15: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Explosive Summerfest 2026. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Do Nepálu půjde humanitární pomoc 2,5 milionu korun. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Ve středu Nepál zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy u hranic s Tibetem, které si vyžádaly 500 obětí. Přes 1000 lidí se pohřešuje, včetně cizinců a poutníků. Češi mezi nimi nejsou. Google zaplatí odškodné 250 milionů společnosti Heureka. Dnes tak rozhodl pražský městský soud. Americká internetová společnost nezákonně vytlačovala z trhu českého nákupního rádce. Verdikt není pravomocný, lze proti němu podat odvolání. Heureka rozhodnutí uvítala. Google Sport nechce komentovat. Karlovarský kraj je dlouhodobě spjatý s filmem, i proto do projektů, které kinematografický svět podporují, investuje nemalé částky. Teď rozdělí 700 tisíc mezi tři festivaly, říká mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
12: Peníze zamíří na 67. Chopinův festival a 11. ročník Marienbad Film Festivalu, které se už uskutečnily v Mariánských Lázních. Třetím podpořeným projektem je 58. dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Ten přivítá návštěvníky v Ostrově od 11. do 16. října
11: a nabídne i filmovou a televizní tvorbu pro děti a mládež. Nevšední nehodu vyšetřují přerovští policisté. Řidič nákladního auta jel se zdviženou korbou, kterou srazil na silnici dálniční most. Korba vozovku poničila a škoda je přes 500 000 korun. Most je v pořádku a nikdo se nezranil. Prozatím řidič dostal pokutu 1000 korun. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
13: Tak ještě počasí, jak to bude vypadat zítra. Počítejte s tím, že bude polojasno až oblačno, jen lokálně nějaký přehánky a na východě ještě potom doznívající déšť, a to během dopoledne. Ten déšť by měl přijít dneska večer, jak bylo hlášeno. Tak uvidíme, jestli se předpovědi naplní. Každopádně denní teploty zítra mezi 22 až 26 stupni Celsia.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Rock Radio.
14: doprava.
13: Na cestách je to docela v pohodě, takže nic zásadního hlášeného nemám, co se týká dopravních nehod. Snad jenom v České Lípě v ulici Mánesova se řeší nehoda dvou osobních aut, tak tam pozor, ale mělo by to trvat ještě zhruba půl hodinky a nehoda by měla být vyřešená. Takže jak říkám, je to celkem v pohodě a v klidu při pátečním odpoledni, tak jezděte dál opatrně a šťastnou cestu.
15: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
13: Rock Radio. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký páteční odpoledne, hezký poslední prázdninový víkend, který započal, a vy víte, nebo aspoň ti, co nás poslouchají pravidelně, že ten my na Rock Radio zasvěcujeme vždy živý muzice a tak symbolicky se loučíme s tím letošním festivalovým rokem. A ani letos jste o to nepřišli a odstartovali jsme to zhruba před dvěma hodinkami kapelou Kabát a budeme pokračovat celý dnešek, zítra od 9 hodin až do půlnoci a i v neděli od 9 až do půlnoci. Je to hodně. Každopádně máme za sebou první dvě kapely a pojďme se vrátit na domácí pódia, protože teď nás čeká kapela, která má nebývalý velký nárůst počtu fanoušků a už se jí povedly velké věci na to, jak je krátce na našem hudebním trhu. Zkrátka se dobře etablovala a odvádí dobrou práci a fanoušci milují. Co si budeme povídat? Tak si ji pojďme dát i na frekvencích Rock Rádia. Explosive Summerfest 2026 a Panoptiko.
16: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Vítejte v Karlínské opeře! Ctihodní dvořané!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Úctivé díky, velevážené arcirokerstvo. Monsieur, pojďme se podívat do Francie, kde žije Guillotine.

0: Explosive Summer Fest 2026.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna.
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
0: Explosive Summer Fest 2026.

Poctivé díky, velevážené pánstvo a arcirokerstvo. Nech mi tu číslo

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Ale vážená aristokracie, úctivě děkujeme. Pojďme se společně podívat na naši menší výstavu obrazů. Taková naše vernisáž.

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: tašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
5: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
6: Explosive Summerfest 2026.
7: Pokorné díky, velevážení arcifáns. To jsme si s vámi, ale pěkně profoukli nosy. A právě tím dlouhým nosem si přičichneme k songu plnému lží a manipulace Pinot.

Úctivě děkujeme, velevážené arcifáns, tady v Karlíně. Velevážení rytíři a vévodové, vyzvěte hraběnky po svém voku k poslednímu

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Úctivě děkujeme, velestné panstvo. A nyní, než zahrajeme poslední opus, dovolte mi, abych představil Unsere Panoptiku. Basová gitara, senior Farko. Elektrická kytara, Doktor Konektor. Bicí nástroje a zkouška z předpisů pořádně ochrany na třetí pokus, Don Balcony. Má 324,5 kg maličkost. Pardon, fon telefon. Und náš hlavní aristokrat, Lord Panopti!
2: Úctivě děkujeme, velevážené arcirockerstvo. A kdyby nebyly traktory, tak nikdy nezazní Bátory! A kdyby nebyly traktory,

0: Explosive Summerfest 2026. Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
4: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio!
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Před námi je poslední prázdninový víkend z hlediska dopravy velmi exponovaný a tak desítky policistů dohlednou na dodržování pravidel silničního provozu. Co budou nejvíc kontrolovat, ví preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
10: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
9: Policisté apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali od počatí. Od minulého pátku vyhaslo na silnicích 14 životů. Jezděte tak, ať tragické číslo neroste. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat lidi k preventivním prohlídkám. Jeho šéf Adam Vojtěch prosazuje, aby pojišťovny finančně odměňovaly ty, kteří na prevence chodí. Ti, kteří se o své zdraví starají, by se tak mohli dočkat bonusu v řádu tisíců korun. Prevence přitom může zásadně ovlivnit průběh řady nemocí. Velkoformátová skleněná mozaika zdobí ode dneška průčelí pavilonu Šelem zoo v Liberci. Dílo nazvané Šelmárium vytvořili studenti tří středních uměleckých škol z Kamenického Šenova, Nového Boru a Jablonce nad Nisou. Vytvoření mozaiky bylo jednou z akcí festivalu Skla, který se tento týden koná v Liberci. Kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul na kilometru. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Fejšem. Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová, kterou od bronzu dělila vteřina a půl. Tolik zprávy, přejeme krásný podvečer.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Ještě zítřejší počasí, polojasno až oblačno, jen lokálně nějaký ty přehánky a na východě potom doznívající déšť během dopoledne, který by měl přijít dnes večer, tak uvidíme, jak to nakonec bude. Každopádně teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
11: Z dopravy jen jedno upozornění, týká se Teplic v ulici Bohosudovská, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut a pozor, tvoří se tam kolony, je tam dopravní zácpa, takže pokud tam budete projíždět, tak počítejte, že se tam zdržíte, provoz je tam řízen světelnou signalizací, ale každopádně i tak je tam hlášená dopravní zácpa a tvorba kolon. Tak pozor tam a pevný nervy, šťastnou cestu.
6: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
11: No a my pojďme pokračovat, protože toho máme před sebou ještě hodně, tak ať to zbytečně nezdržujeme, samozřejmě ladíte Explosive Summerfest 2026, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju něco málo po 18. hodině, hezký den, hezký festivalový den, který si užíváte on air na Rock Radio a budete užívat nejenom dneska, ale i po zítřejší den i neděli od 9 hodin startujeme a až do sobotní i nedělní půlnoci do vás budeme prát jeden živák za druhým, aby jsme tak nějak symbolicky uzavřeli festivalovou sezónu a užili si ještě živou muziku, dokud můžeme, aspoň prostřednictvím Rock Radia. A já věřím, že vás to baví stejně tak jako mě, protože předchozí panoptiko bylo naprosto luxusní. Ale budu to zbytečně zdržovat a okecávat a pojďme si dát další palbu, protože právě teď nás čekají AC/DC.
7: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.
0: Explosive Summerfest 2026. Goes by the name of Rosie.

Explosive Summerfest 2026.

0: Thank you. All right.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
8: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

0: Explosive Summerfest 2026. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockovej večer.
1: Posloucháte Rock Radio, páteční večer, trávíte s námi a posloucháte živou muziku a někteří z vás, kteří nás poslouchají krátce nebo třeba i nově, si říkají, co se to tady na Rock Radio děje. Ano, živá muzika od pátečního odpoledne, tedy od dnešní 15. hodiny a pojede celý víkend, protože tady máme Explosive Summerfest 2026. A spousta umělců, který se nám představí naživo, už jsou v řadě a spousta z nich už zahrála, ale to je jenom špička ledovce, protože nás toho ještě spousta čeká. Jenom při pátečním večeru můžu slíbit, že si poslechneme ještě Iron Maiden, Arakain, Parwolf a nebo třeba taky Traktor. Ale teď dostane prostor solový umělec, který ho možná znáte, co by pěvce z kapely Dimitri, ale to už je dávno, postavil se na svý nohy a teď funguje solově a velice úspěšně, co si budeme povídat. Takže dámy a pánové, tady je Proteus. S vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezký pátek s živou muzikou na Rock Rádiu.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

že se pochopím. Nejkrásnější je ta cesta, která nemá cíl.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Naši milí, já jsem Proteus. My všichni jsme Proteus.

To je krásný. Tohle je krásný. Ještě! Řeknu vám, tohle zažívat, tohle moc zažít, moc se tady postavit, to je jenom díky vám. Věřte mi, že si toho moc vážíme, že můžeme. Moc si toho vážíme, že jste přišli. Jo! Honky, děkujem, že vás máme. Jste krásný, jedna jako druhá, jste krásný. Jo!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot?
2: Chyba.
1: Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Explosive Summerfest 2026.
6: Chcete něco tvrdšího? Teď a tady. Tenhle ten posvátej čas. V týhle nádherný hole. Chci vidět všechny.

restauraci pod lípou se sedí jako v ráji. Proto tam rád chodíme a dobře mě tam znají. Na tom kousku země vládne prostě dobrý klimat.

Naši milí, tenhle večer je neskutečný. Nám, kapele, která je na scéně první rok, samozřejmě by to ani náhodou nešlo bez naší společné cesty s naopak velmi zkušenou legendou s kapelou Komunál. Děkujem, že můžem. Komunál! Tenhle večer uzavíráme jedno velikánský turné na jaře 28 koncertů a teď tenhle jeden velký finálovej. A tady ve Fórum Karlín je plnej barák. Děkujem!

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Už je spoura takhle brzo. To je jasný znamení, že prostě největší hvězdy tohohle večera jste vy a proto teď musíte zpívat vy. Nemusíte, já vás prosím. Dáme to ještě jednou. Tak, Hergot, budete zpívat? Na, na, na, na. Na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Chtěl bych vás teď a tady slyšet s náma všechny zpívat. Jedem!
1: V přístavu jdou horkotví loď, na moře se dej a s námi pojď. Příli se zved, tak vyplujeme hned, duji vetře do plachet. Přijde ten, samozřejmě spatříme pevnou zem, stáhnem poslední síť, jenom týden budem být, jen co vodu.

A nyní Bubeník správně tipnul, že rozhodně není konec zpívání a nepřestal bubnovat. Chci vás slyšet všechny zpívat na důkaz toho, že nám je spolu dobře a na důkaz toho, že jsme na světě rádi. Chci vás slyšet, jsem připravený!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Rock Radio.
10: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
9: Rock Radio.
10: Rock je slušná muzika.
0: Explosive Summerfest 2026.
11: Vesmír byl ke mně tak štědrej, že dokonce i náš kytarový technik je kytarový virtuóz. Vojta Hoffmann. Ale tím to nekončí. Jeden z nejlepších harmonikářů na světě. Kde ho máme? Matěj Ptašek. Chci vidět všechny ruce.

Ať se děje, co se děje, čas měří všem stejně. A my jsme zjistili, že jsme už velmi než lehce zapůlí. Každopádně děkujem, že tuhle jízdu můžeme žít s váma. Každý den, každý koncert si užíváme víc a víc. My jsme Proteus a vy jste hlavní hvězdy tohohle večera. Jo!

kluby by bylo pět, i když je to nějak moc let. Světem se toulám a to mě taky, jenže při vší hůl svíčky na dortu vyříkaj, že se lehce zapůlí. Lehce, takhle.

0: Explosiv Summerfest 2026.
1: Chci vás ještě jednou slyšet. A chci vás slyšet zpívat.

To je neskutečný. Ještě, jo, nechám dešť. Ač nepřijde, jenom se zdá, jen se zdá.

0: Explosive Summerfest 2026. Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockovej večer.
4: Posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký páteční večer, který trávíte s živou muzikou, protože právě probíhá Explosive Summerfest 2026. A vy si ho plnohodnotně budete moct užít nejenom páteční večer, ale celý sobotní i nedělní den. Takže z toho vyplývá, že toho máme před sebou ještě hodně. Ale máme toho už i dost za sebou. Před chvílí Proteus, který určitě udělal radost, stejně tak, jako udělá radost i další kapela, která nás čeká teď úderem 20. hodiny. Takže já to nebudu zbytečně zdržovat, protože nás čeká opravdu legenda, obrovská legenda, kterou věřím, že si nenechá ujít spousta z vás. Takže si pojďme v rámci Explosive Summerfestu 2026 na Rock Radio poslechnout Iron Maiden. Tady je máte.
0: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: Boa noite, Rio de Janeiro!
1: Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026. Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Explosive Summerfest 2026.
1: A light in the black. Oh, just a fear of the dark.

Explosive Summerfest 2026. Mr. Gunn and Gunn!

Explosive Summerfest 2026. V Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej večer.
1: Páteční večer na Rock Radio v rámci Explosive Summerfestu 2026 jde pomalu do finále. Dnešní porce živý muziky už je v podstatě za námi, ale ještě nás čekají například Parvolf, anebo celý ve 23 hodin to uzavře Traktor. Věřím, že spousta z vás se těší stejně tak i na kapelu, která teď pojede v příštích 60 minutách. A když jsme byli před chvílí u legend celosvětového formátu, tak musím zmínit, že teď nás čeká taky legenda, i když pouze domácího formátu, ale za to obrovská a velká, co se týká heavy metalu, thrash metalu a dalších odnoží. Protože teď úderem 21. hodiny si dáme 60-minutovku s kapelou Arakai. Tak co chcete víc? Kamil Dráb vám přeje hezký večer, užívejte ho, užívejte živou muziku a symbolicky pojďme uzavírat postupně ten další festivalový ročník, který je na frekvencích Rock Rádia, už má svoji tradici a teď ji oživí kapela Arakai. Tak jak jsem říkal, pojďte si to pořádně užít.
0: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Přátelé moji, my teďko maličko zvolíme. Podíváme se zase trošku do historie. Zase spíš v noci.

Explosive Summerfest 2026. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Explosive Summerfest 2026.

A vy ještě nevíte co, ale budete zpívat s náma! Já to rád. Vůbec nevědí, ale budou zpívat s náma.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Vy jste neuvěřitelný, jen co je pravda. Ještě máte trošku síly v těle? Nesmaří jedny. Dobrá. Pokračujeme dál jednou. Černokněžnickou jmenuje se Arrakadabra.

Explosive Summerfest 2026. Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Já využiju té nádherné příležitosti, protože teď je dlouho předehra, abych poděkovala tady té úžasné kapele, s kterou jsem měla tu čest zpívat 35 let. Děkuju za přátelství, za úžasnou hudbu a děkuju vám, věrným fanouškům, že milujete tu kapelu stejně jako já.
2: My děkujeme.
1: Děkuji.

0: vám děkujeme za dnešní naprosto famozní atmosféru. Ještě jednou moc krát díky. Zůstaňte s náma, zůstaňte nám věrný. Hlavně vám přejem šťastnou cestu domů. My doufám, že jsme si to užili. Mějte se krásně, ahoj!
1: Explosive Summerfest 2026.

0: na sukorady.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej večer.
1: No, tak já si to teda užívám a věřím, že i spousta z vás, který posloucháte právě teď frekvence Rock Rádia a říkáte si, co se to tady děje. No, vy, co nás posloucháte pravidelně už několik let, tak víte, že poslední prázdninový víkend vždy zasvětíme živý muzice a v rámci Explosive Summerfestu 2026 nás čeká spousta živý muziky nejenom při pátečním večeru, ale i při zítřejším, tedy sobotním dni a taky neděli, a to až do půlnoci. No tak se máme na co těšit. Hlavně toho už máme poměrně dost za sebou při dnešku a čekají nás poslední dvě kapely, které se o vás postarají. Úplně celý to uzavřeme ve 23 hodin s Traktorem, tedy s domácí tvorbou, ale teď se ještě pojďme podívat na celoevropský pódia, protože nás čeká kapela, která nedávno zahrála na festivalu Rock Castle. Takže většina z vás, který třeba teď posloucháte, tak jste si ji užili naživo a teď budete mít možnost si to připomenout. A vy ostatní, který jste na Rock Castle, na tom letošním Moravském Krumlově nebyli, tak aspoň si budete moct udělat obrázek, jaký že to tam mohlo být. Explosive Summerfest 2026 pokračuje páteční večer, s vámi je Kamil Dráb a pojďme si dát Parovol. Užijte si je naživo právě teď.
0: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Explosive Summerfest 2026. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Explosive Summerfest 2026.

Demons are...

was wir brauchen für Heretic Hunters.

0: Celtic Live.
1: Explosive Summerfest 2026. Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Topcentrum CZ, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Studio. Rokovej večer. Tak přátelé, je to téměř za námi. První den letošního ročníku Explosive Summerfest 2026 jde do finále. Užili jsme si kabáty, Halloween, Panoptico, AC/DC, Proteus Bill, Iron Maiden, Arakain a před chvílí Powerwolf. Máme před sebou poslední kapelu, která dá tu definitivní tečku prvnímu dni, a to je kapela Traktor. Tak si ji užijte a načerpejte síly, protože zítra startujeme druhý den, který bude mnohem náročnější, protože ho odpálíme už od 9. hodiny. A můžete se těšit na Aleše Brichtu, ale během dne zazní taky Offspring, Linkin Park, Kysáci, Ghost, Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica, Judas Priest a spousta dalších. Pokud byste chtěli znát kompletní line-up zítřejšího dne, anebo i neděle, protože Explosive Summerfest 2026 pojede až do nedělní půlnoci, tak máte možnost. Sledujte naše sociální sítě, případně se podívejte na web rokovýradio.cz, kde to všechno najdete. Kamil Dráb se s vámi loučí, já vám přeju hezkou dobrou noc, užijte si Traktor a zítra se slyšíme.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

záleží, jak je povolený šroub. Hemisféry někdy se rozpíná ze svýho úkrytu. Fantazie se snaží z klece uniknout.

0: Explosive Summerfest 2026. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.
1: Takže ještě ahoj. Tady na výročním koncertě, je to už přes 20 let, co nám tak jako nějak nedocházejí určitý věci, jako třeba nedocházejí nám třeba náboje a vzduch.
2: Což doufám, že taky vám nedocházejí náboje a vzduch, nebo jo? Jste v pohodě, jo? Máte sílu?
1: Takže doufám, že budeme zpívat všichni společně.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Je krásný vidět, jak vám ty náboje a vzduch zatím ještě nedochází. A to je dobře!

0: Díky moc.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: A jim první, druhá, třetí, čtvrtá, padesátá, stá, ludička, posmíte si na nás, Ostravo! Nebojte se toho, chci vás vidět svítit!

0: Děkuji vám vzdíky, traktoři, 20 let!
1: Explosive Summerfest 2026. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.
0: A my zůstáváme u modré desky Tmel, která to vlastně tak všechno tenkrát v roce 2011 pořádně začala a dáme si s ní další vál. Neber si! Neber si! Neber si! Neber si!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Děkujeme moc. Přeji vám mnoho let okruhů a všeho dobrého do života. Traktor s vámi.

každýmu jednou vlak dojede do cíle a poslední míle je smutný.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
1: Kde se co šustne.
0: A každý den vám o tom taky řekneme.
1: Každou hodinu na Rock Radio.
0: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
1: Co se děje?
0: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
1: Rock Radio.
0: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už ho chce Fištrona.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Kde? To nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi.
6: Dostanu já někdy normálně v film.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.